0: skoro pán, mou zmrzlinu všichni chválí, ať jsou velcí nebo malí. Jahodová, vanilková, citrónová, davidová, děti, kluci, holky, tetky, dejte sobě do trumpetky.
1: Rohlíky jak půl měsíce, housky jako slunečnice, chleba jako celé slunce, propečené jak se sluší. Všechno tu mám v jedné nůši, právě čerstvé na mou duši.
2: Mléko, mléko, mléko, mléko, čerstvé mléko, pro dětičky, pro matičky, pro kočičky, od kravičky, čerstvé mléko.

0: flašine tu. Není slyšet ani větu.
1: To, co jim na Kolovrátku od soboty až do pátku, tenhle ten beznojí muzikant bez hlavy hraje až do omzení. Na tom přece právě.

0: tady ještě brouká.
1: Tenhle cvoček nás tu ruší.
0: Rošťána mu skočí kouka.
2: Co pak tohle to se sluší?
0: Hele, na ně utři nosy, jak své nosy vzhůru nosí.
1: A ten malý usmrkanec myslí, že je tohle tanec.
2: Ale věru je to skrče, hlas má sotva jako cvrče.
0: A tenhle ten králšek pískla, bude nám tu ještě vřískat.
1: Dám vás, politici, sebrat.
2: Opovažte se mi žebrat.
0: Ale páni, my neměli ani zdání.
1: Ani muk a tisíc hrobů, ale rychle běžte domů.
0: Ale páni, my neměli ani zdání.
1: Mlč a koukej, ať jste v prachu.
2: Mají datě plné strachu.

Mostu bude v okamžiku, noc je plná trpaslíků. Počkáme tu do svítání, snad potkáme bílou paní. Sedneme si na lavičku, podrž se mne za ručičku.

0: tance práce dnes.
1: Aninka probouzí Pepíčka.
2: Dobrý tro, Pepíčku.
1: Pepíček probouzí Aničku.
3: Dobrý tro, malička.
4: Ulice celička, koupe se v sluníčku.

dítka oslovíme. V úzkých jsou dva kamarádi, potřebují pomoci. Potěšit by chtěli rádi svou maminku v nemoci. Aby mohli koupit mlíčko své mamince na kafičko, musí jako zpěváčko do nejmladší kutalky. Přiložte své lásky dílu, hlas a hlas dá velkou sílu. Když půjdeme všichni spolu, vyhrajeme dětský sport proti zlému diktátoru. Dáme

0: se, milá Aničko. Tohle je naše, všecičko.
1: Počkejte na nás, maličko. Jen dojdem mámě pro mlíčko.
2: Wow, wow.
3: Yeah. Yeah.